Hospode, vypomolím sa. Za mrz vysody spasí duš náš, Hospode, vypomolím sa. Za mrz vysody spasí duš náš, Hospode, vypomolím sa. Za mrz vysody spasí duš náš, Hospode, vypomolím sa. Za mrz vysody spasí duš náš, Hospode, vypomolím sa. Za mrz vysody spasí duš náš, Hospode, vypomolím sa. Za mrz vysody spasí duš náš, Hospode, vypomolím sa. Za mrz vysody spasí duš náš, Hospode, vypomolím sa. Za mrz vysody spasí duš náš, Hospode, vypomolím sa. Za mrz vysody spasí duš náš, Hospode, vypomolím sa. Za mrz vysody spasí duš náš, Hospode, vypomolím sa. Za mrz vysody spasí duš náš, Hospode, vypomolím sa. Za mrz vysody spasí duš náš, Hospode, vypomolím sa. Za mrz vysody spasí duš náš, Hospode, vypomolím sa. Za mrz vysody spasí duš náš, Hospode, vypomolím sa. Za mrz vys